0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech s Free Rádiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a takhle vypadají aktuální novinky z hit parády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: Známe adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: But I want another cocktail.
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Hey puppy, meet me in Europa.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Baker Matt Alley.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Free Radio 107.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Alice Farben, Graham Candy, 6.56. Dobré ráno.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: A startujeme, přátelé, pátek 29. Pojďme se podívat, kam se dá vyrazit.
2: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A představení Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
0: Za chviličku rozjedeme pátrání po reklamách. Krom toho taky mrkneme na muziku, tohle všechno je před námi.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A je to tady Lupeny na Killiang Gang Camp. Ano, rokový nářez, Autocamp Olšovec, Camp Olšovec, to už není Autocamp, Camp Olšovec v Jerovnicích. My vás tam dostaneme úplně zadarmo. Stačí jenom dobře poslouchat a vychytat reklamu. Zrovna třeba mezi touto muzikou, která bude následovat, Pussycat Dolls. Ale Andy Dust a Cherries. A hrát bude taky Madonna Hang Up za chviličku. Startujeme dnešní ranní vysílání. Pátek s datem 29. května. S vámi Roman až do 11.
6: 7 hitů za sebou a bez reklam.
7: Poslouchej a vyhrávej.
6: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killiang Gang.
7: Začni s

0: Lary Taura Joy, 11 minut po 7 a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek, mrkneme do kalendáře a popřejeme Maximilian, ano, všem Maximilianům. Velký pozdrav tady od nás ze studia 2268, jich najdeme v republice v Brně 82. Tak všechno nejlepší, pokud nějakého Maxe, Maximiliana máte ve vašem okolí, tak jim popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radio.
0: A my jdeme taky mrknout na kalendárko, co zajímavého se událo, a to právě dnes 29. května. Koukneme například do roku 1855, to bylo zrušeno vězení na Špilberku v Brně. V Brně zůstaneme, ale přesuneme se do roku 1908. Město Královo Pole u Brna dostává svůj městský znak udělený císařem Františkem Josefem I. Mrkneme i do roku 1975. Ludvík Svoboda byl ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky a jeho nástupcem byl zvolen Gustav Husák. Svou funkci zastával až do 10. prosince roku 1989. Ještě mrkneme do roku 2013. V tento den 29. května začaly povodně, které si vyžádaly 15 obětí. Narozeniny slaví režisér a scenárista Bohdan Sláma, taky česká pianistka a pedagožka Alena Vlasáková a nebo Ted Levin, americký herec, ten slaví taky narozeniny. Všechno nejlepší. Posíláme pozdravy Robin Schulz, za chvilkou bude tu Pussycat Dolls, DJ Housecat, Tony Iggy, Madonna, tohle všechno vám budeme hrát.

0: Madonna, Hang Up na Free Radio, 7 hodin 29 a půl minuty. Odehráno více jak 7 hitů, reklama zatím žádná se neobjevila, ale třeba nějaká uteče dneska, dobře poslouchejte. Soutěžíme stále o lupeny na Killian Gang, na tuhle tu skvělou akci na Festiák. Pojďme teď na zprávy, mrkneme, co je nového, Katka přichází.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezký pátek. Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Soud může věc komentovat až poté, kdy rozhodnutí vyhotoví a doručí účastníkům. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Spojené státy, Mexiko a Kanada včera oznámili, že zavádějí jednotná opatření v oblasti veřejného zdraví pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy ebolou. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které země hostí. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuální doprava. Pozor si dávejte na dálnici D1 182. kilometr směrem na Brno. Je to za sjezdem na Rosice. Tady se střetlo osobní auto a kamion. Kolona má asi 4 kilometry, tak na to dávejte pozor. No a kdo jede trasu z Brna na Svitavy, za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte s drobným zdržením. Aktuálně provoz v Brně v celku plynulý. Drobně se nám štosuje teď aktuálně Vídeňská ulice, koukám na Kninickou, kdo jede od Bystrce, Gajdoška, ulice Táborská už má nahlášenou kolonu. Jinak nic hroznýho. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši apku, díky.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly dnes vyšplhat na hodnoty mezi 26 až 29 stupni Celsia. Venku aktuálně měříme 14 stupňů.

0: Maxwell a Ingro zo 7 hodin 40 minut. Přátelé, vyrazíme ne do Brna, ale do Blanska. Koukneme na novou lávku přes řeku Svitavu, která je dlouhá 37 metrů. Tak tu začali včera instalovat stavaři v Blansku. Pomocí jeřábů usadili první dvě části lávky na provizorní mostní podpěry. Sloužit má hlavně cyklistům a pěším. Další části lávky dorazí do města příští týden. No a po spojení všech tří dílů přijde na řadu betonování, takzvané mostovky. Poté budou izolační vrstvy a nátěry. No a cena této stavby je nějakých 16 milionů korun. Hotovo by mělo mít být v červenci. Nová mostní lávka pro pěší a moc, vypadá to moc hezky. Koukal jsem se na fotky. 37 metrů. To je neuvěřitelně dlouhá lávka. Tak za to v Blansku budou mít mnohem hezčí. Půjdeme se na to podívat, na tu nádheru. DJ Antoine, Verona, za chvilku Elton John a bude to i Master Boy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Dina, tak buď u toho.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Free Radio. Free Radio.

0: nejnovější hity. Sedm hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.

0: studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: 7 hodin 57 minut. Tohle byli Masterboy, Mr. Feeling, rok 1996.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: No a jdeme rozjet znovu pátrání po reklamě. Za chvilku jsme tady.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Máme pro vás lupeny, rokový nářez Killiangen Camp v Věrovnicích, Camp Olšovec 9. až 11. července. Na tuhletu akci vás dostaneme gratis, stačí jenom vychytat reklamu a vyhrát si u nás lupeny, pozor. Startujeme za chvilku, teď Bakermat a Renny. I na tuhletu muziku se můžete těšit v brzkých minutách, to je Anima Lisa. A taky Squeezer, Sweet Kisses. Roman s vámi na 107 FM až do 11. Za chvilku mrkneme opět do Brna, co nového. No a koukneme i s Jančou na čerstvé kinonovinky.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
4: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killiangen.
4: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
5: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong times, but I learned the right ones are harder to find.

0: Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro, 5:30 po 8. Přátelé, jdeme mrknout na silnice, máme tady jeden vážný problém, nastražte uši.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radio.
0: Zejména ti z vás, co by chtěli teď aktuálně najet na dálnici D1 směrem na Prahu, tak pozor, na 192. kilometru je uzavřená dálnice. Na 190, ne, beru to tak... kolem 192. kilometru. Právě na tom 192. jsou teď aktuálně hasiči na místě a probíhá tady hašení nákladního vozidla. Několikrát je tam i označeno od vás, od uživatelů Waze, že je tam dopravní nehoda. Právě kvůli té, právě asi díky té dopravní nehodě tam splanulo nákladní vozidlo a je to uzavřené. Takže od 192. kilometru na tom 192. máme aktuálně hasiče a uzavírku dálnice D1, takže doporučím, pokud se chcete napojit na dálnici, určitě využijte jiný sjezd. Tady vidím ještě dopravní nehodu, která je nahlášená na sjezdu od Rosic, tak tady taky dávejte pozor, koukneme se, kde máme další problémy, ten 192. zásah hasičů a ještě na trase, kdo jede z Brna na Svitavy, tak za Svitávkou v místě dopravního omezení. Počítejte s asi čtvrthodinovým zdržením. Co se týče provozu v centru Brna, už to vidím pěkně hustě. Vídeňská aktuálně, možná i kvůli té uzavírce dálnice D1, tady máme nahlášenou kolonu na Gajdošce, postojíte Jedovnická, Žarošická taky. Ještě se koukám, máme nahlášenou dopravní nehodu na ulici Vídeňská a Polní na této křižovatce. Dvě osobní vozidla v sobě na místě, policisté. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv od vás, zavolejte nám, anebo použijte naší apku, tam na pár kliků můžete poslat hlasovku. Díky moc.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jeden.

Dnes na Ego Moravo, 13 minut po 8. Přátelé, koukneme, co nového v Brně, no a dávejte pozor na tom 192. kilometru, ještě, že se k tomu vracím. Hoří tam náklaďák, dálnice D1 ve směru na Prahu je neprůjezdná. Pojďme mrknout. Radio, co nového v Brně? Teď kousek od Brna, modernizovaná odpočívka Vyškov na D1 začne řidičům sloužit už na konci srpna. U Vyškova vzniká moderní dálniční odpočívka, přibudou desítky míst pro kamiony i nové zázemí, samozřejmě možná i nějaká občerstvení, restauračka, samozřejmě toalety a tak dále. Nová odpočívka a podle aktuální projektové dokumentace a fotografií, co tady mám před sebou, tak to vypadá pohromně. Sprchy, dětské hřiště a dokonce i venkovní posilovna. Máme se na co těšit. Pojďme dál. Bakermat, za chvilku Parostelar. No a bude tu i skvělá zpátečka o Squeezer, kterou jsem vám sliboval. Sweet Kisses, držte vlnu. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Sweet Kisses, 8.30. Krásně nám to vyšlo. Odehráli jsme, tuším, 9 písniček, ale reklama tam žádná nebyla. Každopádně hlídejte si to, zase úderem 9. odstartujeme nový pátrání po reklamě v 7 hitech za sebou a bez reklam. Dobrá zpráva, přátelé, na dálnici D1 na 192. kilometru. Ten požár už vypadá, že je uhašen, už se projíždí jedním jízdním pruhem dálnice. D1 ve směru na Prahu tedy už uzavřena není, už se to projet dále, počítejte s kolonami. Bližší informace za chviličku, teď jdeme na zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji pěkné ráno. Fakultní nemocnice Brno připravuje ve spolupráci s mateřskou a základní školou při Fakultní nemocnici Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. Fungovat bude od září. Včera to při příležitosti oslav 70. výročí založení školy řekla její ředitelka Markéta Olbertová. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví vyhlásili výstražnou stávku nazvanou O nás bez nás. V pondělí 1. června v poledne na 2 hodiny přeruší své služby a vyjádří protest například černým oblečením nebo transparenty. Izraelský premiér Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle Netanyahu ovládá 60% tohoto palestinského území. Ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se včera žádné překvapení nekonalo. Čeští hokejisté podlehli 1-4 Finsku. Náš přemožitel v sobotním semifinále nastoupí proti Kanadě, která si poradila s týmem Spojených států 4-0. Hokejisté Švýcarska porazili Švédsko 3-1 a v semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko po výhře 2-0.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně máme pro vás čerstvé informace. Pozor si dávejte, v Brně Řečkovice Měříčkova, křižovatka Filkukova. Došlo tady ke střetu osobního auta a chodce. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranáři. Další problém, vídeňská křižovatka Spolní. Došlo tady ke střetu osobního vozidla a tramvaje. Krajnice neprůjezdná. Počítejte taky s drobným zdržením. No a D1, 192. kilometr směrem na Prahu. Tady jsou ještě stále hasiči u požáru nákladního vozidla. Místo je teď průjezdné pravým pruhem. Přerušovaná kolona má asi 4 kilometry, tak se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestu.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska by mělo být krásně, sluníčko celý den, maximální teploty 26 až 29 stupňů. Aktuální teplota v Brně se pohybuje právě teď na 17.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: dva, Sick Individuals, tohle je vyloženě letní muzika na Free Radio 107 FM, 8 hodin 39,5 minuty, aktuální čas. Pojďme na čerstvé kino novinky. Janča Hubová nachystala to nejnovější, co teď dávají v kinech. Free Radio,
1: novinky v kinech. Animovaný film Lumpík Špuntík přináší diváky na tajemný ostrov, kde hluboko v podzemí žije svérázná komunita trolů. Na povrch zásadně nevycházejí, protože lidi vnímají jako nebezpečí. Hlavní hrdina, zvědavý a nezbedný troll Špuntík, se má brzy stát novým strážcem jeskyně a chránit svůj rod, jenže namísto plnění povinností raději vymýšlí nejrůznější žerty. Když se jednoho dne z horního světa ozve podivné dunění, Špuntík neodolá pokušení a tajně se vydá na povrch zjistit, co se děje. Napínavé dobrodružství plné kouzel a humoru potěší nejen ty nejmenší ladiče Frička, takže určitě vyražte do kina na nový animák Lumpík Špuntík.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
7: Tabary! 35 let nocí, které nikdy nezmizí.

0: toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107 FM.

0: Time after time, tohle byly Nova Space roku 2002, 8:57, přesný čas.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Jdeme omrknout, kam se dá vyrazit.
2: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin a představení Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
0: Řekneme na muziku, Becky Hill za chvilku, LA Four a nebo Rednecks Cut Night Joe. Za chvilku budeme pátrat po reklamě.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
7: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
8: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
9: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
10: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
11: Žádný pozlátko, prostě gym.
6: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A stíháme krásně půl minutky před 9:00. Jdeme opět rozjet pátrání po reklamě. Lovte reklamu mezi prvními 7 hity. Když se tam objeví, volejte studio a vyhráváte 2 lupeny gratis na festiak Kilian Gang v hodnotě více jak 3 000 korun.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
12: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
12: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

0: Infur. Máme 10 minut po 9. Startují krimi zprávy. Můžeme se podívat, jak už to bývá ve zvyku tady u nás na Free Radio 107 FM. Nejprve za strážníky na telefonu je pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré páteční dopoledne posluchačům do studia Free Radia. Noční hádka v brněnské Slatině přerostla podle svědků ve strkanici z krádeží a vyústila až v rozbití dveří a zranění jednoho z aktérů. Incident městské policii nahlásil dnes v 1 hodinu volající na linku 156. Kvůli dlouhodobějšímu sporu se tam prý na ulici pohádali dva muži. 39-letý muž se údajně 21-letému známému nejprve pokusil strhnout z ruky náramkové hodinky a když neuspěl, vytrhl mu jízdní kolo a utekl. Mladší muž ale staršího dokázal najít před jedním z blízkých domů, kde prý během roztržky rozbili skleněnou tabuli ve dveřích a údajně okradený muž se o střepy pořezal na ruce. Jeden ze svědků tedy přivolal zdravotníky a ti si zraněného převzali do péče. Strážníci se také dozvěděli, že pořizovací cena kola se pohybovala okolo 50 tisíc korun. 39-letého muže potom předali jako podezřelého z trestného činu. Přeji příjemně prožitý víkend a hezký poslech.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Ukrajina, Timmy Trumpet, Summer's Not Ready. Máme 19 minutek po deváté, další krimi připravené. Tentokrát se podíváme, přátelé, na opilé řidičky. Ano. Jdeme se podívat na horkou linku. Nastražte uši, ať máte přehled.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásné páteční ráno. Jihomoravští policisté řešili v uplynulých dnech dva extrémní případy nezodpovědných řidiček. V Brně hlídka zastavila ke klasické kontrole osobní auto. Za volantem seděla 50-letá žena, která policisty uvítala slovy, že se jedou domů s přítelem vyspat. Následná lustrace ukázala, že řidička má už od roku 2018 zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechové zkoušce se odmítla podrobit a pokusila se z místa odejít na autobus. Nakonec žena skončila s pouty na rukou a souhlasila i s dechovou zkouškou. Až šestý pokus se povedl a hodnota byla téměř 2 promile alkoholu. K druhé události vyjížděli policisté na Blanensku, kde 58-letá řidička nezvládla vůz a nabourala do zaparkovaného auta. Svědci na tísňovou linku nahlásili, že žena je zřejmě v šoku, protože neustále turuje motor a snaží se z místa odjet. Nakonec celou silnici zablokovala. Hlídka na místě zjistila, že příčinou nebyl šok, ale alkohol. Žena krátce před 13. hodinou nadýchala 3,53 promile alkoholu. Oběžený trest nemine. Přeji hezký den a příště zase naslyšenou.
1: Roman Koloděj. Free Radio.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 1994.

0: Cut Night Joe, tohle byl Rednex, 9 hodin, 29 minut, opět odehráno, více jak 7 hitů a reklama žádná, hlídejte si to, někde by se ta potvůrka mohla objevit. Pojďme na zprávy, mrknem se nového, přichází Katka.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký pátek. Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Soud může věc komentovat až poté, kdy rozhodnutí vyhotoví a doručí účastníkům. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Spojené státy Mexiko a Kanada včera oznámili, že zavádí jednotná opatření v oblasti veřejného zdraví pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy ebolou. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které země hostí. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme omrknou dopravu, jak to vypadá. Pozor si dávejte v Brně. Karlova ulice, křižovatka s Mateří. Tady se srazily dvě osobní auta. Očekávejte zdržení, podobně to vypadá taky v Řečkovicích, Měříčkova, Filkuková, došlo tady ke střetu osobního auta a chodce. Je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh na místě, jsou záchranné složky. Vídeňská křižovatka Polní, došlo tady ke střetu osobáku a tramvaje, krajnice je neprůjezdná. No a jak vypadá dálnice D1, už je to odklizený, ten požár toho nákladňáku, 192. kilometr, už by měl být průjezdný, ale ještě počítejte s drobnou kolonou. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové, odpolední maxima by měly vyšplhat dnes na 26 až 29 stupňů. Aktuální teplota je 19.

0: Farúko! Pepa, tady u nás na Free Radio 9 hodin, 40 minut a chvilku tajemný film. Mrkneme. Taky na výhru. Výhra je nachystaná, připravená. Kdo uhodne dneska tajemný film? Opět soutěžíme o skvělou poukázku, kterou jen tak někde nezískáte. 300 korunovou poukázku, voucher na konzumaci na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, už pět poboček v Brně, takže určitě to budete mít blízko. No a kdo si zaslouží, ten, kdo bude hádat tajemný film. Startujeme úderem 10.
1: Nevaž se, rozvaž se. Járát játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.

0: Rádio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Move it. Tohle byly Real to Real z roku 1993 I Like to Move It. Za dvě minutky máme desátou.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A před námi další taneční nářez. Tohle je Sigma. Já to bude taky Blessed Madonna. A nebo Randy MC a Jason Nevins, Like This, Like That. Za chvilku rozjedeme pátrání po reklamě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Opět to stíháme před celou rozjet pátrání po reklamě. Když se objeví reklama, mezi prvními 7 hity rychle volejte studio, výhra je vaše. Soutěžíme o volný vstupy na festiák, na celý festiák Kill the Young Gang.
7: 7 hitů za sebou a bez reklam.
8: Poslouchej a vyhrávej.
7: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kill Young Gang.
8: Začni s námi počítat právě teď.
7: Free Radio 107 FM.

Ale Ariana Grande, Side to Side, 6 minut po 10 a jdeme na tajemný film. Tajemný film, tajemný film. První nápověda. Přátelé, dneska to nebude film, dneska výjimečně si dáme seriálek. Mám tady pro vás rodinný komediální trošku drama, český seriál, který se točil od roku 2009 až po rok 2013. Velmi oblíbený, řadí se mezi stovku nejoblíbenějších seriálů českých a to by mělo stačit. První nápověda za námi, za chvilku dáme další. Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

Macklemore, Ryan Lewis na Free Radio, 14 minut po 10. Jdeme na tajemný film Nápovědu druhou, dneska je to seriál. Tajemný film na Free Radio. Tady vám prozradím, že tento seriál byl poprvé vysílán Českou televizí 31. srpna roku 2009. To je první datum, kdy jsme mohli zhlédnout první díl. Kolik těch dílů vlastně je? Tento seriál se dělí do 6 sérií. Ta první série se začala točit v tom roce 2009. Poslední, 6. série, se točila roku 2012 až 2013. Celkem se stihlo natočit 115 epizod. Tohle berte jako nápovědu druhou. Dvě nápovědy venku, třetí opět za pár minut. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Island, Pendulum, za chvilku Jason Derulo, Randy MC a dáme čerstvé zprávy, ale do té doby stíháme ještě prozradit třetí nápovědu z dnešního seriálu. Tajemný film, tajemný film na Free Radio. Tak přátelé, jdeme na to, teď pár informací. Tvůrci seriálu museli kvůli jednomu z herců, který měl oboustranný zápal plic, pozměnit natáčecí plán. V seriálu se objevilo přes 700 herců a více než 4000 komparzistů. Natáčelo se na 300 lokacích a bylo použito kolem 2300 triků. Za 854 natáčecích dní padlo více než 3000 klapek a tvůrci strávili ve střižně 805 dní. Vozidla, které můžeme v tomto seriálu vidět, které zde účinkují, zapůjčilo filmařům Muzeum socialistických vozů, depozitář velké Hamry Svárov. Tak, to by mělo stačit. Za chvilku nápověda poslední.

0: Run DMC a máme 10.30, čas na zprávy, koukneme, co je nového, 7 hitů opět odehráno, reklama žádná, být vámi dobře poslouchám, dneska by mohla nějaká ta reklama utéci, abyste mohli vyrazit na Killian Gang, výborný festiák, tam vás dostaneme gratis. Teď ale čerstvé zprávy, doprava, počasí a pak chystáme poslední nápovědu z tajemného filmu.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
8: Pěkné dopoledne. Už po 18. se dnes po celé republice otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Lidé mohou navštívit běžně nepřístupné prostory a zúčastnit se koncertů nebo komentovaných prohlídek. Už přes 700 tisíc lidí se potýká s nějakou formou revmatického onemocnění. Číslo podobně jako u jiných nemocí roste kvůli stárnutí populace a lepší diagnostice, jenže revmatologové chybí. I proto odborná společnost, pacientská organizace a rezort zdravotnictví pracují na plánu, který by systém posílil. Mezi hlavní rizikové faktory revmatických onemocnění patří genetika, infekce, obezita i kouření. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí. Zatím není jasné, co přesně se stalo. Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu do oranžova. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Češi skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek. Duel byl zároveň rozlučkou Radima Rulíka, který míří na lavičku Kladna.
7: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava. Snad už nejsou nějaké nové problémy. Vidíme Bubeníčkova Gajdošova, tady je havárka dvou osobáků. Koliště u magistrátu, tady stojí na vozovce odstavené osobní auto, dávejte na to pozor. A ještě koukneme na D2, kilometr, půltý kilometr. Na příjezdu do Brna od Bratislavy se střetlo nákladní auto s autobusem. Místo je průjezdné levým jízdním pruhem. Buďte opatrní na cestách, hlavně nikam nespěchejte. Šťastnou cestu a kdyby cokoliv, volejte.
7: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 21, odpoledne až 26 nebo 28.

0: DJ D'Agostino, Love Vision, dohromady In Out. Máme 10 hodin 41 minut. Tajemný film. Tajemný film. Tak pozor, před námi je poslední nápověda z dnešního tajemného seriálu. Já vám pustím znělku. Pojďme na to. Dobře poslouchejte.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
0: No, to je ončo.
1: Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom,
0: tak,
1: že spolu budem.
0: Já doufám, že stačilo. Teď už je to snad úplně jasný, jaký jsme hledali seriál pro dnešní den. Můžete volat. Tajemný film. Máme odblokováno 790-107-107. Někdo je hodně rychlej. Kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Ahoj, ahoj, tady Honza.
0: Honza, nazdar Honzi. Já tě zdravím, jak se máme?
2: Já myslím, že to je seriál Vyprávěj.
0: Ty máš sluch jako rys, čověče. Tak, říkáš odpověď na otázku, kterou jsem ještě nepoložil, jaký jsme hledali dnes tajemný seriál. Co to bylo?
2: Ano,
0: tak ještě jednou.
2: Takže je to seriál Vyprávěj.
0: Ano! Je to seriál Vyprávěj. Tak Honzi, gratuluju, poukázka na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně, je tvoje. Gratuluju moc.
2: Úžasný, díky moc.
0: Nech si chutnat a vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Přátelé, Vyprávěj. 115 epizod rozděleno do 6 sérií. To byl dnešní tajemný seriál.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Just that, Jake Style.

0: Freebox Free Radia.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
7: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
8: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
9: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
10: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
6: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Free Radio 107.

0: I love message. Interpret i píseň, úplně stejný název. Parádička. Petra je tady, ahoj, čau.
1: Krásné dopoledne.
0: Nádherné dopoledne, krásně venku sluníčko.
1: Slunečné,
0: není tam zas takový pařák, ale odpoledne teploty 26 až 28 stupňů. Mělo by to vyšplhat. Pojďme si seřídit čas 10.57.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: Jdeme mrknout na hity, co nás čeká v brzké půlhodince. Bude Eilid. Rád bude Minelli Peligrosa. A taky z Goleo. Dance, pátečka, tohle je Millennium Rock 2006. Za chvilku jdeme pátrat po reklamě.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
2: A my jdeme nadělovat. Pojďme soutěžit o lupený.
3: Na festival Kilianke.
2: Ano. To je vlastně celo, to je na celý festival.
3: Ano.
2: 9. do 11. kemp Olšovec, Červenec, můžete vyrazit. Stačí jenom vychytat reklamu, tak to nebudem zdržovat a jdeme na to.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
0: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
0: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio 107 FM.

0: Tričko stále s vámi po 11. hodině. V tuhle chvíli už ve studiu já, Peťa Hlávková. Pátek 29. května máme dneska Maximilianové, taky Maximové slaví svůj den. Přejeme všechno nejlepší. No a protože nám startují celebritky, tak už za chvíli se koukneme za Luckou Bílou, ta se totiž dme Píchou. Syna Filipa obsadila do speciální role a přitom se show businessu vyhýval. Tak o jakou roli jde, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Matt Arely.

0: Tvoje rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fý Rádio.
1: Jablko nepadá daleko od stromu, tak přesně i to platí pro mnohé potomky českých celebrit. I když si byla Lucie Bílá téměř jistá, že její syn Filip Kratochvíl se bude snažit vyhnout světlu reflektorů, tak nakonec jim neutekl. Bílá totiž připravuje muzikál s názvem Obyčejná holka, který je její autobiografií. No a v něm si zahraje na divadelních prknech i její syn Filip, který tam stvární koho jiného než sám sebe. Lucie zároveň přiznala, že si dlouhé roky myslela, že její syn půjde úplně jinou cestou, show businessu se vyhne, ale divadlo se prý zamiloval. Teď už Eilid na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Friends na Fríčku. Jaká další muzika vám bude dělat radost v následující půlhoďce, se pojďte poslechnout právě teď. Za chvíli už zazní Martin Solveig. Budou to i Oliver Tree s Davidem Guettou. Nebo WWX, mám za chvíli zprávy s Peťou.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Fakultní nemocnice Brno připravuje ve spolupráci s mateřskou a základní školou při Fakultní nemocnici Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. Fungovat bude od září, a to pro děti, které zde nemusí být hospitalizované. Počítá se 2 třídami,

0: Děti se budou střídat asi v 6-týdenních turnusech. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina pak denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Městu New Orleans hrozí, že ho během tohoto století zcela obklopí voda. Ukazuje to odborná analýza. Experti proto doporučují začít s plánováním přesunu města už nyní, aby se předešlo budoucím problémům a chaosu. Čeští hokejisté si o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Noři porazili Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupili v play-off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem v boji o finále jim zítra bude domácí Švýcarsko. Američané podlehli 0-4 Kanadě a v zítřejším semifinále je čeká Finsko.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: Na trase z Pohořelic do Brna na sjezdu do Popovic tady bouralo osobní auto s nákladním a na křižovatce ulic Bubeníčkova a Gajdošova se srazila dvě osobní auta i zde. Počítejte se zdržením.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 22 stupňů aktuálně měříme tady v centru města Brna, k tomu nám krásně svítí sluníčko. To bude svítit i zítra, kde teploty dostoupají na 25 stupňů, ale počítejte s tím, že během odpoledne potom přijdou dešťové srážky. V neděli potom 26 stupňů zataženo, tady budou dokonce i bouřky a na pondělí se ochladí na 20 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradio.
1: Režisér Tomáš Magnusek měl před pár měsíci vážné zdravotní problémy. Autor Bastardů skončil v nemocnici, a to kvůli vyčerpání organismu. Sám k tomu přisuzuje i svou nadváhu, s níž dlouhodobě bojuje. Svěřil se s tím, že musí schodit ještě 30 kilo. Důsledný natáčecí den dalšího dílu Bastardů se prý muselo nakonec tedy obejít bez něj. Dlouhodobě prý drží půsty, kterému ale způsobují hlavně jojo efekt. No tak možná by to spíš chtělo se svěřit už do péče odborníků. Tomáši, držíme palce, no a teď už WWX mu.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Free Radio 107 FM.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Dneska stále s vámi, za chvíli už Alessandra. Budou to je Sigma? Nebo Felix Nagaseada?
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jdeme také rozjet pátrání po reklamě v prvních 7 písničkách. Pokud je tam objevíte, volejte studio 790 107 107.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
4: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
4: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM, já už vás za chvíli pozvu na festival Zdraví, který se v Brně bude konat a nabídne vyšetření zdarma, jogu i různé koncerty, tak víc o tom za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Martin Garrix a

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Cesta ke zdravějšímu životnímu stylu může třeba letos začít v brněnském Komíně. Ve sportovním areálu odstartuje 6. června od 10 do 20 hodin takzvaný Festival zdraví, který potrvá po celý červen a nabídne program pro všechny věkové skupiny. Návštěvníci se mohou těšit nejen na kulturní a sportovní program, ale také na řadu preventivních zdravotních vyšetření, a to zdarma. Novinkou letošního ročníku je třeba možnost nechat si změřit zrak, hladinu cholesterolu v krvi, absolvovat spirometrii nebo vyšetření plic či ultrazvuk krčních tepen, který je součástí prevence cévní mozkové příhody. Součástí akce bude také propagace projektu Darujme krev pro Brno. Tak určitě vyražte, teď už Felix je na Kaskáda.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rihanna na fríčku, jdem na další muziku. Přichystán je Chris Brown. Zazní Gareth Emery a John Devlin. A budou to i spojení Aztek, Pitbull a Gabry Ponte, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
9: Přeji hezký pátek. Konflikt dvou řidičů dnes dopoledne asi na půl hodiny zastavil D2 před Brnem. Jeden z mužů skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Přes 5 milionů českých domácností loni v listopadu dostalo do svých poštovních schránek příručku nazvanou 72 hodin, která obsahovala návod, jak se připravit na první 3 dny krize. Podle průzkumu 83% z příjemců příručky

0: se skutečně věnovalo pozornost. 2/3 si ji nechali doma, aniž by se jí zbavili. Washingtonský okresní soud zamítl zablokovat exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zpřísňuje pravidla volby poštou. Pro demokratickou stranu, jejíž advokáti zastávali stanovisko, že tento krok může znevýhodnit miliony řádně registrovaných voličů, je to citelná prohra. Trump proti hlasování poštou zbrojí od své volební prohry s Joeem Bidenem z roku 2020, i když tuto metodu v minulosti sám využíval. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Nikde se nebourá v Pobrně a blízkém okolí, což je dobře, houstne nám dálnice D1, a to zhruba od sjezdu z D2 ve směru na Prahu až po Ostopovice. Houstne také malý městský okruh, zatím ale nic vážného. Trochu si postojíte na ulici Nádražní, také Poříčí, Křížová a nebo také Dornych. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radio, my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: V Brně měříme 23 stupňů, zítra ráno bude zataženo, občas nás čekají přes den přeháňky, během odpoledne se ale začne vyjasňovat, teploty by na svých maximech měly vzrůst až na 25 stupňů. V neděli ty teploty zůstanou na 25, během celého dne pak očekávejte dešťové srážky, ale soustavně by pršet snad nemělo. Z neděle na pondělí se pak nám ochladí na 20 stupňů.

0: Battle Fríčka.
1: Greta Maria a Johnny Devlin nám hrají za sebou a to znamená, že je to double. Já už vítám Féteru Libora, kterému přeji krásné odpoledne. Ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Ty jsi někde v autě, slyším.
2: Ano, je to tak.
1: Kam míříš?
2: Teďka mířím zrovna do jednoho obchodu.
1: Nakupovat, pohodě. Pohodička,
2: no,
1: takhle v pátek.
2: Pracovně, no.
1: Nějaké plány na víkend?
2: No, trošku chci odpočívat.
1: Tak to je krásný plán. Krásný plán. A k tomu jsi vyhrál ještě 2 hodiny kulečníku a pecu gratis do biliard klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Koho sebou vezmeš?
2: No, tak buď syny, anebo partnerku.
1: Užijete si to. Každopádně měj se krásně, zůstaňme na lince. No a pro vás ostatní teď už další muzika.
3: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
12: Free Radio 107,1.

0: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Na 12 hodin 54 minut, to je přesný čas a také nejvyšší čas představit si další muziku. Už za chvíli zazní High Tech. Taky Maroon 5. A nebo Fisher a jeho novinka Rain, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
6: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
6: Začni s námi počítat právě teď.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Aja Electric. Tak tohle byli, přátelé, Florfila a P-Moody na Free Radio Work Dead Body. Jestli spolu dobře počítáme, tak tohle by měl být třetí hit úplně bez reklam. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří a následující 4 dohromady 7 opět úplně bez reklamy. No a po 13. hodině s vámi už Kristýna Kolibová. Těšila jsem se, že v odpolední Free Party zase společně trošku potrénujeme jazyčisko. Je to potřeba na závěr toho náročného týdne, tak to trošku ještě poladit. No a před víkendem to třeba nebude zase tak náročný, protože už máte s týdnem potrénováno, tak jsem zvědavá, jak vám to dneska půjde. No a po 13. si samozřejmě dáme taky čerstvou burzu práce, budou tady kino novinky a spousta dalšího, tak doufám, že zůstanete u vlny 107 FM, protože při pátečku odpoledne ta taneční nálada si myslím, že se hodí ještě o něco víc. Pojďme na ní, Fisher a Rain.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Mott a Rain.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Dneska to bude sice trošku delší, přátelé, ale jazykolam, který si myslím, že jste už někdy v životě slyšeli. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Ono ve výsledku, i když je to dlouhý a je tam hodně tak jako stříkaček a stříbrných a tří a tak dále, tak když se to člověk tak nějak zvizualizuje, co to vlastně všechno má představovat, tak to docela jde. Tak hlavně to číslo 333. A opakuje se to dvakrát, to se nemění. 333, tak se představte tři trojky vedle sebe. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes zase tři trojky 333 stříbrných střech. Takže máme stříbrný stříkačky, máme stříbrný střechy a ty stříkačky přes ty střechy stříkají. Já myslím, že to už, přátelé, máte docela dobře v hlavě nachystaný. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Tak pamatujeme si to, je to jako pěkná říkanka, věřím, že pro nějaký cizince by tohle bylo jako hodně umorný a říct to by bylo velmi náročný, ale my to určitě zvládneme. Tak pojďme to říct několikrát za sebou a pokusíme se to říct bez přeřeku a tak nějak trošku svižněji, ať je to výzva. Jak říkám, už nekoukám tady do papíru, už koukám zase do stěny a jdeme na to. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. A ještě 333... Tak, teď už jsem se přeřekla. Takže čtyřikrát, přátelé, u mě celkem dobrý. Pokud se vám to zadařilo taky, nebo jste měli nějaký vtipný přeřek, tak mi ho klidně pošlete přes naši aplikaci Free Radia. No a věřím, že to půjde, budete trénovat možná i přes víkend. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Jste dobří?
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: pátečka pohodička, která pohladí Sonic a Sky ve 13 hodin 28 minut. Možná jsme vás trošku s tímhle hitem i rozespívali. Rozhodně v tom budeme pokračovat. Energie od Kláse se dnes. Bude i francouzská Indila Parle a Tatete. A doplníme to Alice DJ a s pátečkou Will I Ever. A teď už můžeme ofiko ukončit i 7 hitů za sebou. Ano, teď už je to za námi, ale dalších 7 hitů brzy odstartujeme zhruba za půl hodinky, tak buďte určitě u toho. Za minutku už tady máme Peťu a čerstvé zprávy.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Od zítřka začnou na dvou linkách MHD jezdit retro tramvaj.

0: A trolejbusy. Dopravní podnik nasadí o víkendech na trolejbusovou linku 32 4 vozy z 90. let a první dekády tohoto století. Na tramvajovou linku 10 3 retro vozy K2, T2 a T3. Od července pak začne znovu jezdit také historická linka H4, která nabízí víkendové svezení předválečnou tramvají zvanou Dřevák. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Když se ženě z Anglie ztratila želva a 8 měsíců po ní nebylo ani stopy, vypadalo to, že se vydala na dlouhou cestu. Nakonec ji ale našli na poli, jen asi 300 metrů od jejího domova. Želva dokázala venku ve zdraví přežít zimu a vyhnout se také potenciálním predátorům. Čeští hokejisté si o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Noři porazili Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupili v play-off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem v boji o finále jim zítra bude domácí Švýcarsko. Američané podlehli 0-4 Kanadě a v zítřejším semifinále je čeká Finsko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Aktuální komplikace v dopravě tady u nás v Brně, v Jemelkově ulici u křižovatky s ulicí Elišky Junkové. Tady došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči, očekávejte zdržení. Další na Libušině třídě na křižovatce s Pavlovskou, kde bouralo auto s motorkářem. I tady očekávejte omezení v dopravě. Co se teď týče omezení, tak hlavně na dálnici D1, pokud jedete ve směru od Vyškova přes Brno dál na Prahu, tak zhruba od 201. kilometru se tvoří kolona. Je to kvůli odstavení autu, překážce na vozovce a vypadá to, že je tam dokonce i jeden pruh uzavřený, takže tam se projíždí jedním pruhem zhruba od 201. a pomalá kolona pokračuje až na výjezd z Brna zhruba u Troubska, tam už se to zase začíná rozjíždět. Teď to hlásí zdržení zhruba kolem čtvrt hodiny. Na dálnici D2 opět zdržení tradičně touhle dobou na příjezdu do Brna zhruba od 3. kilometru. No a štosuje se to už i v okolí centra a na místech, která bývávají plnější až o něco později, ale je pátek, takže Špička je rychlejší, dřívější. Gajdoševa ulice, stejně tak Poříčí, Nové Sady, Jihlavská, aktuálně taky Sokolova, Kšírova v Bohunicích. Na těchto místech počítejte se zdržením. Je to zatím do 5 minut, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. I Žarošická, Jedovnická a částečně Kninická hlásí pomalejší provoz. Tak držím palce, se z toho brzy vyhrabete. Kdybyste měli cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Tak vypadá to, přátelé, že dneska budeme mít krásné počasí se slunečnou oblohou bez mráčku. Teď se teploty drží kolem 25 stupňů. Následující dny to bude teplotně podobné. 25 stupňů je hlášený a na zítra, tak i v neděli. S tím, že zítra dopoledne by mělo být převážně zataženo, možná tam i po ránu budou nějaké přehánky. Odpoledne už se už ale vyčasí, oblačno, polojasno, s teplotami i kolem 25. V neděli už to bude spíš se slunečnou oblohou, polojasno, oblačno, s teplotami i kolem 26. Takhle nějak to vypadá na víkend, já myslím, že dobrý.

0: Spousta lásky z Eteru Free Radia Music Stereo Mix. No a my si lehce před 2:45 dáme taky čerstvou burzu práce. Jdeme hledat zástupce vedoucího týmu cukráře a taky strážného.
1: Free job. Free Radio. Burza práce.
0: Dá se zástupce vedoucího týmu cukrářů na vedení úseku cukrárny v obchodním centru, spolupráce na přípravě cukrářských výrobků, požadavky, vzdělání v oboru cukrář a zkušenost s vedením lidí. Nabízí plný úvazek, plat 39 700 korun měsíčně, smlouva na dobu neurčitou a spousta benefitů, jako jsou stravenky, slavy na nákup, příplatky za víkend a roční prémie. Pokud vás zajímá tahle práce, tak mrkněte na web freeradio.cz/burza práce. Je tam i kontakt a více info.
1: Free job.
0: Ale dá se taky strážce na ochranu osob a majetku klienta, řešení interní a externí kriminality na svěřené zakázce, pochůzková činnost, požadavky, spolehlivost, samostatnost, čistý výpis z rejstříku trestů, no a certifikát strážného, ten je výhodou, není podmínkou, můžete si doplnit. Nabízí zaměstnání na DPČ, ale taky hlavní pracovní poměr, plat 22 až 30 tisíc korun měsíčně, individuální přístup při plánování směn a dlouhodobé uplatnění. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job. Na Free Radio.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
1: Free Radio 107.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Kino novinkách tohoto týdne je také krátkometrážní snímek, opravdu má jen půl hodiny, s názvem Stav odpojen. Bob, kterého hraje Albert Chuba, je osamělý vědec, utíkající před gengem stojícím za aplikací schopnou ovládat lidskou mysl. Když během útěku narazí na taxikářku, nečekaně v ní najde spojence. Autentický akční krátkometrážní film natočený v Olomouci, který při natáčení loni na přelomu srpna a září vzbudil mezi Olomoučany značnou pozornost. V ulicích města létaly automobilu jako v seriálu Cobra 11 a na náměstích či ve fakultní nemocnici se odehrávaly souboje podobné bitkám v hollywoodských trhách. Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnících 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
0: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Banana, wejo. Tak tohle byla, přátelé, Alice DJ na Free Radio Will I Ever ve 13 hodin 57 minut zpátečka.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A za chvíli tady máme trošku Itálie. The Colors, Una ragazza, una ragazza. Přihodíme Pitbulla novinkového s hitem Work. A těšit se můžete taky na italskou spolupráci Gabry Ponte, Maurizio Bucalo a oblíbený kousek Como si gira e como si balla. S lidovým popěvkem, ale tanečnější verzí. 3 minutky zbývají do 14.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: A ještě se jdeme podívat, co dávají v divadle, kdyby se chtěli vyrazit za kulturou.
5: Free Radio. Kam vyrazit?
6: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Kouzelná flétna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Bez roucha nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Som iba prýzrak, něčá emotivná vzpomínka na život nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A jdeme na to, přátelé, jdeme opět počítat 7 hitů úplně bez reklam. Pokud se to zadaří, tak nic, dobrý, pohoda, budeme pokračovat zase za hoďku. Ale když se nějaká reklama mezi 7 hity objeví, tak máte radost, okamžitě voláte 790 107 107. No a ten první nebo ta první od nás získávají 2 lupeny na festival Kilian Gang v hodnotě 3000 korun. Akce, která bude na začátku července, tady je kousek Kemp Olševec, Jedovnice, rokový nářez, třeba Zvalda Gang, Alkohol, Morčata na útěku, Komunál, Turbo, Harley, no je toho dost, přátelé. To všechno uvidíte v rámci třídenního festiáku a budete mít lupeny úplně zadarmo. Tak držím palce, počítat začínáme právě teď.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
7: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
7: Začni s námi počítat právě teď.
5: Free Radio 107 FM.

0: 14. hodině posloucháte Free Radio a my se jdeme vrhnout, přátelé, na tipy, kam vyrazit. Až je to o víkendu, bude opravdu hodně pestré. Budeme tady mít první ohňostroj, letošní Ignis Brunensis. Bude tady třeba Noc kostelu, která začíná už dneska, a spousta dalších zajímavých akcí. Myslím si, že pro Brno tenhle víkend bude hodně přát a že to možná ani nestihneme všechno probrat. Ale určitě vypíchnu takový zajímavosti, které by se vám mohly líbit. Koukneme i někam za Brno. Pokud byste si chtěli udělat výlet, co se týče počasí, tak by nám mělo být opravdu nádherné počasí. Takže ať už vyrazíte kamkoliv, tak si to určitě s dětmi moc užijete. Navíc dny dětí, jo, tak to bude, přátelé, teďka víkend opravdu nabitý. Po 14. tipy, kam vyrazit, k tomu Pitbull, Mabel, Sigala s Michaelem Jacksonem a z těch nejnovějších třeba Gabry Ponte a Mauricio Bukalo.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Vinohrad do Modřic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
12: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
13: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
14: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
15: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
14: Žádný pozlátko, prostě gym.
11: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23, u Řečkovického mostu.
16: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
18: Lehce po čtvrt na pět, na pět ne, veš, po čtvrt na tři, a je to tady, přátelé, všichni jsme z toho trošku takový rozechvělí. Věřím, že těch reklam jste si všimli taky, že to není jenom Peťa, který ho mám na drátku, ale ten se dovolil jako první. Ahoj, čau!
19: Tady.
18: Peťa je tady, zavolal okamžitě v podstatě první vteřiny po první reklamě, takže vychytal jsi to jako první a ti moc gratuluju. Máš u nás připravený lupeny na Kilian Gang v hodnotě 3000 korun. Co ty na to máš, radost?
19: Děkuju. Paráda, ano, pecka. Čekal jsem na to, vyšlo to, tak super.
18: Krásný. My jsme tě zastihli někde na cestách, tak prosím tě, kam frčíš? Je to aspoň už někam z práce domů, nebo někam?
19: Je to po městě z práce dom, takže začíná víkend.
18: Krásný. Začíná víkend a s takovouhle odměnou od nás Free Radia, protože rokový nářez v Kempu Olšovec i rovnice bude určitě stát za to 9. až 11. No, července. Dva lupeny jsou připraveny, to znamená, že někdo půjde s tebou. Kdo to bude?
19: No, zeptám se ženy, ale buď to ona nebo kolega, ale nechám rozhodnutí na ní, jestli to ocení, a když tak vezmu kolegu, kdyby nechtěla jít.
18: Super, my jsme si už mimo éter říkali, že tohle je taková tenká hranice, že kdyby se přeskočil ženu a šel rovnou za kamarádem, který to možná ocení trošku víc, tak že by to nemuselo dělat dobrotu, ale když se ženy zeptáš, tak si myslím, že to bude naprosto geniální a že to dopadne tak, jak má. Tak si to hlavně moc užijte, ať už vyrazíš s kýmkoliv, tak věřím, že to bude super tři dny nabitý. A prozrať, máš tam nějakého svého oblíbence v rámci tohle rokového nářezu? Dimitri, Harley, Valky?
19: Nevím, zase jako civilní obrana, ale určitě toho bude víc.
18: Jasně.
19: To se nám tam bude líbit, takže v pohodě.
18: Tak to, to jsem moc ráda, že to padlo na úrodnou půdu někomu, kdo si to zaslouží a kdo z toho má takovou radost. Tak Peťo, velká gratulace, my jsme na všem domluvený, měj se hezky a užívej víkend. Ahoj.
19: Čau, čau, pěkný víkend.
18: Čau, tak přátelé, tohle byl Peťa a sedm hitů za sebou. Odehrálo nám tak nějak, myslím, pět kousků, takže určitě to nebylo sedm. Reklama zazněla, Peťa zavolal jako první, pokud jste na to číhali taky, tak vám budu držet palce příště. Pojďme za muzikou Sigala, Michael Jackson, Easy Love a už za chvilku se podíváme na tip, kam vyrazit tady o víkendu a bude v Brně.

0: Radio. Kande razit.
1: Přátelé, mám tu pro vás první tip, bude brněnský a bude určitě stát za to. Bude to akce, která se pořádá v Komárově, na ulici Hněvkovského, ta travnatá plocha v areálu Hněvkovského, kde toho bude opravdu hodně. Bude tam jak dětský den a spousta doprovodného programu a aktivit, který si tam s dětmi můžete využít. Tak tam bude taky Burger Street Festival. V rámci toho si můžete užít nejenom dobroty, ale taky třeba hudební program, stand-up comedy, kuchařskou show, soutěže pro jedlíky. No a na závěr tohle programu v Komárově zítra v sobotu 30. května tak bude taky první z ohňostrojů Ignis Brunensis. Bude to takový ten, dá se říct, spíš uvítací a má to být pyrotechnická show s názvem Bella Ciao. Takže přátelé, budou tam známé italské hity a věřím, že to bude stát za to. Tak pokud byste rádi vyrazili jak na dětský den, tak na burgery, tak na závěrečný ohňostroj, který bude zítra ve 22.30, jak bývá vás zvykem, tak to všechno se odehraje v rámci Komárova a to v areálu Hněvkovského. Tak tam dorazte, užijte si to s celou rodinou, no a mrkneme se za chvilku za dalšími zajímavými tipy, co byste mohli zažít nejenom v Brně, ale i v okolí. A když je řeč o té Itálii, máte ji tady.

0: Robby Rossini a tanz Bambolina ve 14 hodin a 32 minut na Free Radio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Lehce po půl třetí na Free Radio už chystáme další kousky, třeba Pitbulla a Neil Rogers. Freak Out, tohle bude předělávka, k tomu taky Icona Pop. I don't care, si budou holky prospěvat s Charlie XCX a do třetice taky Tom Jones. Společně s Muse T a jejich Sex Bomb z roku 1999. 14 hodin 33 minut, před námi jsou zprávy od Peti, doplníme i dopravu a počasí.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. Brněnská firma, která se zabývá mimo jiné vývojem technologií pro autonomní řízení aut, představila po necelých 2 letech vývoje autonomní uklízecí auto. Využití má najít například ve velkých logistických areálech nebo na výstavištích. Využitelné by mohlo být i v městských parcích nebo přes noc na pěších zónách v centrech měst. Řidičům začne už na konci letních prázdnin sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Ředitelství silnic a dálnic zde buduje terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleným stáním pro osobní i nákladní dopravu. Součástí odpočívky bude také dětské hřiště, venkovní posilovna, nové sociální zařízení a sprchy. Obyvatelé slovenské obce Beluša si mohou konečně oddechnout. Policistům se totiž podařilo odchytit medvídě, které několik dnů pobíhalo po vesnici a jejím okolí. Zvíře našli a chytili poblíž místní mateřské školy. I když obec a policie varovali lidi před nebezpečím, mládě nikomu neublížilo. Do semifinále mistrovství světa postoupili kromě Finska hokejisté domácího Švýcarska, Norska a Kanady. Švýcaři se zítra od 15.20 o postup do finále utkají s Norskem, které prošlo v play-off mezi nejlepší 4 poprvé v historii. Kanada ve 20 hodin narazí na Finsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo českou reprezentaci.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: A jdeme se podívat na další komplikace, tentokrát v dopravě stále pokračují 2 komplikace v Brně, a to v Jemelkově ulici u křižovatky s ulicí Elišky Junkové, kde se stal požár vozidla a na místě zasahují záchranáři. Očekávejte zdržení Jemelkova u křižovatky s ulicí Elišky Junkové. Další komplikace jsou taky na Libušině třídě na křižovatce s Pavlovskou, kde bouralo auto s motorkářem, i tady je omezení v dopravě. Opatrní buďte taky aktuálně na Veverské Bytýšce v Dlouhé ulici, kde bouralo auto s motorkou, jsou tam i záchranáři. Veverská Bytýška v Dlouhé ulici, aktuálně nehoda. A opatrní buďte taky na dálnici D2 ve směru na Brno. 2,5 kilometr tady bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda je odstavená na Krajnici. Projíždí se s opatností, ale už od 3. kilometru se tvoří kolony a zdržení na příjezdu do Brna po dálnici D2. A ještě na dálnici D1 je odstavené jedno auto, a to na 174. ve směru na Prahu. Tak i na to si dávejte pozor. Jinak teď v Brně je hlavně odpolední špička, páteční o něco dřívější, to znamená, že už teď kolem té 14:30 počítejte s komplikacemi a se zdržením hlavně v okolí centra, ať už se snažíte prokousat Kolištěm, Křenovou, Dornichem, Poříčí, Zvonařkou. Husto je taky v Gajdošově, Žarošické, Jedovnické, Kníničské na 2 místech, Hněvkovského, Jihlavské a taky na dálnici D1, kde ještě stále máme hlášené zdržení zhruba od 201. kilometru na příjezdu od Vyškova do Brna dál na Prahu. Tady se to zdržení dokonce natahuje, je tam překážka na silnici a vypadá to, že je tam opravdu dlouhá kolona. Takže držíme palce, přátelé, kolem Brna ve směru na Prahu se projíždí bohužel s velkým zdržením. Pokud k tomu máte cokoliv dalšího, tak přidejte na naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Dneska obloha vymetená, slunečné počasí a k tomu 26 stupňů. Zítra po ránu ale bude zataženo, mohou být po ránu i nějaké přehánky. Vyčasí se ale odpoledne. Mělo by být oblačno až polojasno s teplotami opět kolem 25 stupňů. V neděli pak už bez přehánek, převážně oblačná polojasná obloha, a těch 26 to nám vydrží.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádiu. Kam vyrazit?
1: Trochu kultury, trochu památky a zároveň určitě zážitky. O tom je Noc kostelů, která, přátelé, je už dneska večer. V pátek v Brně na Brněnsku hned několik kostelů se bude otevírat. Já mám pocit, že snad úplně všechny, a nejenom, že budou otevřený, ale mají pro vás připravený i doprovodný program. Ať už třeba různé koncerty, zajímavé prohlídky komentované, divadelní vystoupení, taky různé programy, aktivity pro děti. Co se koná třeba v tom vašem nejbližším kostele nebo kostele, který by vás zajímal v Brně, tak na to se mrkněte nejlépe na webovce nockostelu.cz. Stačí zadat Brno, vybrat si to, které místo by vás zajímalo, a mrkněte se, co se pro vás dneska večer chystá. Noc kostelů, podobně jako je právě noc muzejní, tak začíná po 18. hodině a bude určitě pokračovat až do večerních hodin, tak aby ta atmosféra byla ještě o něco kouzelnější. Tak dneska večer, přátelé, noc kostelů, tam se určitě i příjemně schladíte.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bo.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A slíbila jsem, že se podíváme někam i za Brno, tak tu pro vás mám třeba tip na Dny Slavkova, které už začaly včera, ale pokračují po celý víkend až do neděle. Zámek Slavkov u Brna nabídne spoustu hudby, divadla, gastronomie, kulturních zážitků a právě tenhle program oživí město i areál zámku Slavkov. Těšit se můžete na koncerty, taneční vystoupení, jarmark, program pro rodiny s dětmi, slavnostní ocenění významných osobností regionu a vrcholem sobotního programu pak bude koncert Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy a festivalová atmosféra bude doplněna taky o špičkovou gastronomii a známé osobnosti kulinářské scény. Tak pokud chcete u toho být, tak dorazte právě na zámek Slavkov u Brna. Dny Slavkova pokračují až do neděle.

0: Sex Bomba, hitovka z roku 1999, která spojila comeback Toma Jonese a spojila právě i Muse T, DJ Muse T, dali se dokupy v roce 99 a stal se z toho celosvětový hit, který dokáže rozhýbat bočky rozhodně i teď ve 14 hodin 57 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A my jdem trsat dál, Jacksony, Rafaela Cara, Pedro. Doplníme taky Eňou. U nás jinak, tanečně s Cyril Remix Only Time a doplníme taky zpátečku. Nexa Getaway z roku 1993, i to si tady budeme užívat po 15. hodině.
2: Free Radio 107 FM.

0: Lambá, Lambáda, tentokrát v podání od Elena Volkra, Benedetta Careta. Nevím jak vás, ale mě teda Lambáda vždycky přesune do letních měsíců a někam na dovolenou. No a přesně tam vyrazíme taky za dnešním loserem na Free Radio, protože jeden let z Hurghady do Londýna musel nouzově přistát. Proč? Je to takový další možná turistický, teď dovolenkový hack, který se bude hodit na prázdniny, tak až někam poletíte, tak abyste věděli, že tohle teda rozhodně neděláme. No a o tom až za chvíli, po 15. hodině popřejeme taky dnešním oslavencům. 29. května slaví svátek Maximilian a Maxim. Myslím si, že Maximilianu minimálně u těch dětí tak jako přibývá tohle jméno, tak určitě nějaký Maximiliánek, aspoň malý nebo i velký poslouchá. Tak posíláme tuhle hitovku, je tu novinka Aaron Chupa Cash on Groove speciálně pro vás a samozřejmě i pro vás, co máte dneska na rozky, tak i vám posíláme Hubena, další skvělý kousky a mrkneme se společně za chvilku na lůzra a protože je páteční odpoledne, tak tu pro vás ještě chystám pár tipů, co byste mohli podniknout.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: frajer nebo loser?
1: Tak dneska, přátelé, loser. A proč? No, protože přiznal až během letu, že má v odbaveném zavazadle powerbanku připojenou k nabíjení. A to se nemá, přátelé. A kvůli tomu musel let z Hurghady do Londýna nouzově přistát v Římě. Lithium baterie, totiž pokud máte takhle v zavazadle powerbanku připojenou k nabíjení, se může při přehrátí vznítit a v nákladovém prostoru je to teda jako asi, že jo, velký problém. Proto vždycky hrotí u přepážky, jestli nemáš něco náhodou takhle v kufru na odbavení, jestli tam není nějaká elektronika, kor takhle připojená k nabíjení. Tak přátelé, dneska loser, který takhle zkomplikoval cestování lidem, který valili z Hurghady do Londýna a museli nouzově přistát v Římě, tak až příště poletíte vy, tak si vzpomeňte, že to nejsou jenom nějaký takový jako buzerace, ale že je fakt potřeba tohle hrotit a být v pořádku, že jo. Chceme všichni doletět tam, kam chceme, ať už domů, nebo v případě dovolené na svoji destinaci, tak ať si to hlavně společně užijeme, je to v pohodě. Lehce po čtvrt na čtyři, Bibi Rexa, Faithless New Religion, dáme i Sigalu nebo Max.

0: Getaway, tohle je Max z roku 1993 a to 3 minutky před půl čtvrtý. Před půl čtvrtou, co nás čeká dál? Za chvilku si dáme třeba Offenbach s hitovkou Need You The Most. Svoje spicy nám tady předvedou taky Herve Pages, Diplo a Charlie XCX. A potěší určitě i novinka od Penal The Warning a jejich Tu Corazón. Pár minutek zbývá do půl čtvrté a na Free Radio už je připravená doprava a počasí.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak dobrá zpráva z Brna, co se týče nehod, ty už byly vyřešené, odklizené, kde to ale dál vázne kvůli komplikacím, tak to je na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy v koloně na 1. kilometru obouralo nákladní auto s dodávkou, na 2.5. kilometru je taky odstavená na krajnici další nehoda, takže pokud jedete ve směru od Bratislavy na Brno, tak po D2 zhruba od 3.-4. kilometru se zdržíte v koloně. Na Brněnsku na Veverské Bytýšce v Dlouhé ulici, tak tady se stala taky nehoda, osobní auto s motorkou, zasahují tam i záchranáři, tam by to už ale mělo být do půl hodiny vyřešené, odklizené. No a co se týče odpolední špičky v Brně, tak to samozřejmě ta vládne, tady už máme opět hustý provoz nejenom v okolí centra, jak jsme zvyklí touhle dobou, ať už je okolí Koliště, Křenové, Dornichu, Poříčí, Zvonařské, ale taky Gajdošové, Žarošické, Kníničské, Ucpáno je taky na Bíteřské, Jihlavské na příjezdu na dálnici D1 Hněvkovského a počítejte s tím, že dálnice D1 se stále štosuje. Pokud jedete ve směru od Vyškova, od Brna dál na Prahu, tak od 201. kilometru je teď zdržení zhruba 20 minut až po výjezd z Brna. Pokud máte cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku, případně do apky Free Radia.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Hezky bude, přátelé, takovýhle teploty, jako máme dnes kolem 26, tak by měli vydržet i v sobotu, i v neděli. I když zítra by mělo být dopoledne zataženo, vypadá to, že tam po ránu budou i nějaké přehánky, ale odpoledne už by se mělo vyčasit, převážně oblačná, polojasná obloha a opět jako dnes teploty kolem 26. V neděli to pak už bude oblačno až polojasno, více sluníčka a teploty se udrží kolem těch 26. Do konce dnešního dne ale počítejte s azurovým nebem a k tomu 26.

0: chytřejší než rádio. Chytřejší než rádio.
1: A mám tady, přátelé, další takový zajímavý psychologický výzkum, studii. Možná si takhle budeme moct trošku obhájit to, že třeba žijeme trošku v chaosu. Jsem tam nějaký borčus, noční režim a ostrý jazyk. Jestli tohle je náhoda, tak podle psychologů asi ne. Může to souviset, pozor, s vyšší inteligencí, kreativitou a méně konvenčním chováním, například nepořádkem, pozdním usínáním nebo častějším používáním vulgarismu. Výzkum z oblasti kognitivní psychologie ukazuje, že nepořádné prostředí může podporovat kreativnější myšlení a originální řešení problémů. Stejně tak existují studie spojující takzvaný night owl režim s vyšší kognitivní flexibilitou a odlišným stylem zpracování informací, tedy s nočními sovami, a že to teda souvisí tady s touhle takovou lepší poznávací jako zkušeností. To ale neznamená, že nedostatek spánku je zdravý nebo automaticky zvyšuje IQ. Naopak, chronický spánkový deficit dlouhodobě zhoršuje výkon mozku, paměti i soustředění. To víme, to známe, i tak si některé noční sovy nemůžeme pomoct. Zajímavé jsou i studie o vulgarismech. Lidé s bohatší slovní zásobou často znají a používají více expresivních výrazů, což může souviset s verbální pohotovostí, nenutně s nižší kulturou. Odborníci ale upozorňují, že korelace není důkaz příčiny. Nejde tedy o to, že genius rovná se chaos, spíš o to, že inteligence a kreativita se někdy projevují méně stereotypním chováním. Takže asi si to tím úplně neomluvíme, pokud chodíme pořád v noci spát, mluvíme sprostě a máme všude borčus, tak asi nemůžeme úplně říct, že máme fakt jako vyšší IQ, ale může to s tím nějakým způsobem souviset. Já myslím, že se to dá i u některých lidí odhadnout, kde je to spíš nějaký nedostatek IQ a kde je to o něco víc. Tak tohle byla psychologická studie v našem chytřejší než rádio. Zase jste o něco chytřejší a teď budeme si společně užívat spoustu energie od Cheat Codes a od Keši.
0: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano!

0: CZ. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Free Radio 107,1.

0: lahůdka skoro na závěr odpolední free party ode mě pro vás, protože zbožňuju Stromae, Francouze a jeho Alors on Danse. Free Radio. Žijeme Brnem. A myslím, že všichni zbožňujeme páteční odpoledne. Jo, pohoda začíná. A pokud stále přemýšlíte, co o víkendu podniknout, tak já tu pro vás mám ještě pár brněnských, ale i mimo brněnských tipů. Můžete nakouknout třeba o víkendu na Automotodrom Brno Masarykův okruh, kde se pořádá evropský motocyklový šampionát. Jo, přátelé, tohle bude určitě stát za to. Takže pokud jste fanoušky rychlých strojů, tak na tohle byste měli vyrazit až do neděle právě na Masarykově okruhu evropský motocyklový šampionát. Další tip, protože se blíží po víkendu Den dětí, tak se taky roztrhl pytel se spoustou aktivit pro děti. A v neděli tak můžete vyrazit do otevřené zahrady tady v centru města Brna v ulici Údolní, kde bude Den dětí s kocourem Fiškusem. Tohle je příběh o kocourkovi švédského autora. Malí návštěvníci se můžou teď těšit na spoustu zábavných stanovišť, pucle, omalovánky, tvoření, kvízy a prostě super atmosféru pod širým nebem. Otevřená zahrada v neděli od 13 hodin a Den dětí s cirkusem taky, ale s kocourkem hlavně, s kocourkem Fiškusem. Co se pro vás chystá dál? Mrkneme i mimo Brno, třeba na dětský den ve Znojmě nebo speciální prohlídky v Kateřinské jeskyni. Pokud vyrazíte do Znojma, tak doporučuji v sobotu, protože v centru města Brna od 10 hodin je tu pro vás připravený dětský den, a to jak na horním, tak dolním parku i hradebním příkopu. Všechno se bude týkat samozřejmě hlavně dětí, takže atrakce, tvořivé dílny, organizace, ukázky záchranných složek i oblíbené malování na obličej. Zároveň tam bude i pěnová a bublinková party ve Znojmě zítra od 10 a vstup na akci je úplně gratis. Speciální prohlídky Kateřinské jeskyně, to je na závěr můj tip, jak můžete prožít třeba neděli. Neděli od 10 hodin právě v Moravském krasu Kateřinská jeskyně. Tady vás vezmou do historie unikátní podzemní lokality. Komentované trasy představí nejstarší jeskyně kresby v České republice, výsledky aktuálních archeologických výzkumů i běžně nepřístupná místa, včetně prostoru středověké penězokazecké dílny. No tak přátelé, u toho nemůžete chybět. Tohle je Kateřinská jeskyně a speciální prohlídky už v neděli, a to vždy v 10, ve 12 a ve 14 hodin. Tak to nemiňte a užijte si program.
1: Miluješ

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: tu Corazón, dvě srdíčka na Free Radio Pnau a The Warning, 15 hodin 56 minut doznívají na Free Radio.
1: Krajské reality, realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Je to tady, přátelé. Odpolední free party končí, ale za chvíli začíná hitparáda 107. Frýčka Luchino Bartolini a pořadí hitu, jak je máte rádi, jak jste si odhlasovali na našem webu freeradio.cz/top107. Taky 4 novinky, které se už velmi brzy dozvíte, které na začátku hitparády to pěkně odstartují. No a všechno nachystané k tomu, abyste si užívali super odpoledne i večer s Freerádiem. Následovat pak bude po Lukášovi Milenu mixtape, takže já myslím, že o hudbu a spoustu energie bude postaráno. A věřím, že jsme se společně dneska odpoledne postarali o nějaký zajímavý program, ať už v Brně, tak v blízkém okolí se toho pořádá spousta. Dokonce první ohňostroj už zítra, tak pokud na něj uvidíte nebo vyrazíte přímo do Komárova, tak si to moc užijte. No a já se s vámi rozloučím dvěma super kousky. Bude tady drum and bass vás Sigma, Joe Devlin a The Corner. A taky spolupráce mezi Laser DJ Snake Mo a jejich Lean On. A pak už je to tady všechno připravený. Hitparáda s Lukinem, teď je 15 hodin 58 minut, Kristýna Kolibová se loučí a doufám, že se slyšíme zase v pondělí. Do té doby, ale Free Radio určitě nechte zapnutý, protože energie a taneční hity, ty jsou hlavně u nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ciao tutti, hello everybody, ladies and gentlemen, opět je to tady. Posloucháte Free Radio, kde už za malou chvilku odstartujeme nejnovější kolo hitparády 107. Fríčka. Pozor, pozor. Krásné odpoledne a super náladu přeje Lukáš Bartl a teď už se hoďte do pohody a jenom si užívejte poslech. Je to tady a já vás opět srdečně vítám na startu 1005. kola. Hned na začátek je potřeba omrknout vaše hlasy, je to pravidlo stejně jako v každé hitparádě, tak to bude i dneska. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 se to celý týden krásně hemžilo, já jsem to sledoval. Hlasovali jste celkem pilně a teď, pozor, teď je tu výsledek. Tento týden se podařilo odeslat do hitparády Freeradia celkem 2919 hlasů. 2919, tada! Je to skvělá práce a skvělý výkon a já musím samozřejmě všem hlasujícím fríčkařům moc poděkovat a taky vás moc pochválit za takhle krásná čísla. Ovšem pozor, otázka zní, co to přinese za změny do hitparády. Než se k tomu dostaneme, mám připravené první tři pozice z minulého týdne, tak to rychle prolítneme. Ze 14 na třetí místo poskočila bomba Analog Heart a německý Klás. Podobná situace z 12 na druhé místo. Tam postoupila skladba Miles Away od francouzského projektu Offenbach. No a jednička samozřejmě opět Oliver Tree a jeho bomba Joyride. Je vidět, že se nám ta první pětka už minule hezky promíchala, ale Oliver Tree jako by měl nad sebou nějakou takovou andělskou ochranu. Nebo je to prostě tak, že se fríčkařům líbí mnohem víc než všechny ostatní skladby z té první desítky. Ale v hitparádě máme jedno posvátné pravidlo a to, že o každé pozici a o každé skladbě rozhodujete pouze vy. A já vám děkuju za hlasy. Tak, a teď se rovnou podíváme, jak jste rozhodovali během výběru odpadlíků pro tento týden. Tento týden nás na základě hlasování opouští tyto skladby. Po 52 kolech, což je maximum, odchází Espresso Macchiato a Tommy Cash. Je pravda, byl to hit. Byl to hit, nebo je to hit. První odpadlík tohoto týdne Tommy Cash Espresso Macchiato, druhý odpadlík norská Sophie Loud a její skladba Fluent.

0: Spojené státy americké Illenium a Ellie Goulding Don't Want Your Love, tedy třetí odpadlík a čtvrtý odpadlík. Po 10 kolech odchází novinka Club Song v podání Pussycat Dolls. Je to přísné rozhodnutí, ale takhle hlasujete. Pussycat Dolls se už do dalšího kola nedostanou. Odpadlíci jsou pro tento týden za námi a to je z úvodních formalit asi všechno. Teď už konečně novinky hitparády. Já to tam plesknu rovnou. Na začátek si dáme totiž zahřívací kolo společně s Robinem Schulzem. Robin Schulz, ten vydal 22. května tohoto roku svůj single s názvem Better Times, něco jako lepší časy. Kdo by ještě dodnes nevěděl, tak Robin Schulz je velmi zkušený německý producent a DJ. Hlas k tomuto letnímu dance popovému singlu doplnila, pozor, řecká zpěvačka Barbara Argyrou. Barbara Argyrou, skrytá pod svým pseudonymem jako Barbs. Tak to je řecká zpěvačka Barbara. Ono je to v té angličtině celkem slyšet, že nepochází úplně z Velké Británie nebo ze Spojených států, ale myslím si, že vokálově skladbu Better Times doplnila naprosto fantasticky. Dámy a pánové, drazí fríčkaři, zesilte všechno, co se zesílit dá, je právě tolik, kolik je a vaše oblíbená stanice právě teď vysílá 1005. kolo hitparády 107. fríčka. Ze studia Free Radia se hlásí Lukin a rád bych popřál hezkou zábavu všem na 107 FM. Novinka číslo 1, 107. místo, Better Times, Robin Schulz a Barbs.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. fríčka. 107. fríčka. Největší hitparáda v českém éteru.

0: Rádio 107 FM, nádherné odpoledne každému, kdo dneska poslouchá hitparádu. Před sebou máme druhou novinku hitparády, na kterou se moc těším. Je to totiž perfektní spojení mezi multitalentem jménem Kygo a multivokalistou, jako je Dan Timinsky. Jenom krátká informace a hnedka jdeme na poslech. Kyga asi všichni dobře znáte, takže jenom ve zkratce k tomu Danovi. Daniel John Timinsky je americký bluegrassový zpěvák, také skladatel a nadaný hudebník. Vydal celkem 4 solová alba. No a my si dneska jako druhou novinku poslechneme jejich spolupráci s názvem Heaven on Your Mind. 106. místo, novinka číslo 2, Kygo a Dan Timinsky, Heaven on Your Mind.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka. Novinka hit parada.

0: Za malý okamžik posíláme do éteru už třetí novinku hitparády. Tento projekt dostal název Moving to the Sun. Moving to the Sun, tedy třetí novinka, jenom krátké informace. Na tomto projektu spolupracovali francouzský DJ a producent, který se píše Hugel, ale bohužel francouzština je komplikovaná, takže se čte z francouzštiny jako Ižel. Takže francouzský DJ a producent Ižel. Potom legendární americká zpěvačka Altra Nate, kterou určitě poznáte podle jejího hlasu a pak si vzpomenete na její mega hit Free. No a pozor, jako další se připojila Imael Angel a Imael Angel je podle dostupných informací Deep Houseová producentka a dokonce jakási hudební léčitelka. Ona určitými frekvencemi léčí prej lidi. Tak, tato sestava přináší další skladbu, která se jmenuje Moving to the Sun. Jestli se vám to líbí nebo ne, to můžete vyjádřit během hlasování. Za mě osobně se to povedlo, ale uvidíme, jaké umístění tato novinka získá v dalších kolech hitparády. Teď už 105. místo, novinka číslo 3, Ižel, Altra Nate a Imael Angel, Moving to the Sun.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Rádio 107 FM a taky hit paráda 107 Frýčka. Krásná jízda. Máme to dneska ještě skoro celé před sebou, ladíte tisící páté kolo a před námi poslední nováček. Pomalinku se nám připravuje čtvrtá novinka, takže ať se nezdržujeme, jdeme rovnou k věci. Rasmus Hedegaard Sørensen, profesionálně známý jako Hedegaard, je dánský DJ, hudební producent a zakladatel nahrávací společnosti 100, která spolupracuje se společností Spinning Records. Arash Labov je švédsko-iránský zpěvák, herec, bavič a producent, známý samozřejmě jen jako Arash. Pánové to dali dohromady a do světa posílají pecku s názvem Say My Name. Tak jsem zvědav, co na to bude publikum na 107 FM říkat. Pojďme k věci. 104. pozice pro tento týden, Hedegaard a Arash. Novinka Say My Name.
1: Prý rádio. Prý rádio. 107. Frýčka. 107. Frýčka.

0: Friádiu. Friádiu. 107 Frička. 107 Frička. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, Free Radio 107 FM a tisící páté kolo hit parády 107 Frička. V tento okamžik máme za sebou veškeré novinky tohoto týdne a tohoto kola, dáme tedy krátké opakování, krátká rekapitulace a potom už skok na 50. Stejně jako v každém kole a stejně jako každý týden. Horké novinky tohoto kola vypadaly takto. První novinka, 107. místo, pod vlajkou Německa,

Dnes slyšeli skladbu Moving to the Sun, je to spolupráce v podstatě francouzsko-americká. Na 105. pozici Ijel z Francie a americká Alternate a k tomu ještě Emile Angel.

0: 107, Frička s Lukinem, jedeme dál. Není čas ztrácet čas. 1, 2, 3, 4, všechny novinky už znáte. Klidně klikejte a hlasujte. Po rekapitulaci nováčku, jako vždy, skok přímo na 50. pozici. Pojďme mrknout na to, koho jste poslali na 50. místo. Já už tady vidím, je to spolupráce ze Švédska. Kaz a Series, místo 50. pro tento týden On The Floor.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jace & Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Kouzelná flétna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Bez roucha nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Som iba prízrak, něčá emotivná vzpomínka na život nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
2: Free Radio, Free Radio. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
6: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
7: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
9: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
5: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Odbržděná 49.

0: Fríčka. Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.
1: Nastartovaná 8.40.

107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Slušná 47. 1, 2, 3.

0: Sorry, papi. Důležité informace, sorry papi, minulé kolo, 99. místo. Takže tohle jsou zázraky jménem hlasování. Vaše hlasování bylo úžasné, ještě jednou děkuji za celkový počet, což bylo 2919 hlasů. Je tam o pár stovek jakoby míň než minulé hlasování, ale jak vždycky říkám, jako vzhledem k tomu počasí, já vám rozumím, je to v pořádku, ale i takhle je to obrovské číslo. A všechny ty hlasy mají na něco vliv. Někdo hlasuje pro, já plácnu pro Jacksona, někdo zase pro Madonu, takže každý hlasuje pro někoho jiného a právě proto je zajímavé, že dohromady se povedlo fríčkařům během hlasování tuto skladbu tak nějak jako raketově pošoupnout nahoru, protože je to postup z 99 na 46 a to opravdu stálo za zmínku. Takže 46 tento týden topic a Becky G, sorry papi, 47, tam se ze 46 přesouvá Ferrari a Mikolas Josef. Z 50 o dvě pozice nahoru postoupil Sony Fodera DOD a taky Poppy Bascomp. Je to jejich bomba Think About Us a je to 48 pro tento týden. 49. místo, to je návrat skladby I Had a Dream. Minulé kolo byly společně Rehab a Izzy Bizu na 54. pozici. Tento týden jste je chtěli v horní 50. Podařilo se a Rehab a Izzy Bizu postoupili. Tím pádem 49. místo Rehab, no a horní 50, tedy rovnou místo 50. dnes odstartovala bomba On The Floor, spolupráce Cass a Series. Tolik informace k tomu, co máme za sebou, teď už nás čeká překvapení jménem Ultra Love. Já to musím prozradit ještě před tou skladbou, protože Kašmír a Jason Ross, s nimi také společné Briana Grace, minulé kolo, nádherné 12. místo. Ale v hitparádě je to prostě hra. Je to na tom, jak budou lidi hlasovat. 12. místo, minulé kolo, 45. pozice pro tento týden. Ultra Love.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
0: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
8: Tabary!

0: toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
3: Grandiózní 45.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Divoká 43.

Sedmička Fríčka podle vašeho hlasování, skladba When It Feels Right a německý projekt Empress. Ano, 41, tedy Empress. Za malý okamžik další pozice, ale těsně předtím krátká rekapitulace, abyste věděli, kde máte svoje miláčky, kde máte svoje oblíbené zpěváky, zpěvačky, DJe, DJky, rappery a tak dále. Zkrátka, kde jsou vaši oblíbení interpreti. Pojďme na tu rekapitulaci. 50. pozice tento týden, dvojice Kaz a Series a řekl bych docela slušná taneční záležitost On The Floor. So 49, Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream. Think About Us, Sony Fodera, D.O.D. a Poppy Bascom. Tento týden 48.

36. Jako zázrakem postupující petarda, sorry papi, minulé kolo 99. místo, Topic a Becky G. No někdo pro to musel hlasovat, je to jasná věc. 45. tento týden poněkud smutný Kašmír, jeho skladba Alter Love propadla z 12. pozice.

0: Astra Make a Change. 42 Cash on Grooves, Aaron Jupa. Because I'm making my cash on grooves. 41 tento týden vychytala bomba When It Feels Right. Empress. Konec rekapitulace. Tohle byl krátký přehled toho, co se událo v hitparádě 107. Frýčka přesně mezi 50. a 41. místem. Děkuji za to, že posloucháte, taky díky za to, jak jste krásně hlasovali. A teď se pojďme podívat, koho jste odhlasovali na 40. pozici. Je to vlajka Austrálie a těch v hitparádě není moc. 40. místo tento týden Pnau and Warning a pecka Tu Corazón.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Ano!

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
4: Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka.
1: Monstrózní 39.

0: ale co jste naklikali, tak to je zázrak. Zázrak vedle zázraku, pojďme hezky postupně. Za malý okamžik už posílám do éteru další pozici, bude to 35. místo. Ale těsně před tím 35. místem jsou tady velké události a to je potřeba zmínit. Například Armin van Buuren a Saša. Skladba Set Me Free propad z 20. na 39. místo, což jako u Armina je to propad o 19 pozic. Není to zas tak častá situace, proto jsem to zmínil. Další pozice, Becky Hill, Hands on Me, minulé kolo 34. místo. Tento týden se Becky Hill trošku propadla a skladba Hands on Me je na 38. pozici. Je to sice směrem dolů pro Becky Hill, ale 38. místo myslím si, že jakoby dobrý. Zatím jako dobrý. Další pozice, 37. místo, Sigma. Chválím, tleskám. Všichni máte obrovskou pochvalu, protože mě osobně to samozřejmě zasáhlo, ta skladba. Dutch and Graft, Sigma, Profesor Green, celá tato sestava s horkou novinkou z minulého týdne Need You Now. Je to geniální kousek z Velké Británie. No a naštěstí se podařilo tento týden té skladbě Need You Now a vám odhlasovat tak, že se ze 104 přesunula na 37. místo. A teď pozor, 36. Tam skončil Fisher. Já když jsem to viděl tady v tom studiu, tak říkám, to přece není možný. To je nějaká chyba. Zbláznili se počítače, nebo možná Lukajda se tady zbláznil, ale dvakrát jsem to ověřil a je to tak? Fisher, Rain, 5. místo z minulého týdne je v tomto kole 36. pozice, takže je možné úplně všechno. Podle toho, jak hlasujete, tak to vypadá, že dopadne a je vidět, že Fisher těch hlasů dostal mnohem méně než v předchozích kolech hitparády. Takže celkem rychlý propad pro pana Fishera a jeho skladbu Rain. Ta se přesouvá z 5. pozice na 36. a já jsem slíbil 35. pozici po těch informacích. A je to taky teda celkem velká změna. A je to změna pro švédskou houseovou mafii. Takže Swedish House Mafia, minulé kolo Wait So Long, 10. místo. Ale tento týden startují na 35. pozici. Jdeme na to. 35. Wait So Long a Swedish House Mafia.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Puffendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné

0: hlasování. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.

Nádherné odpoledne, přátelé. Příjemný poslech a dobrou náladu. Lukinu mikrofonu a vy si užíváte tisící páté kolo naší milované hitparády 107 Fríčka. Připravená další rekapitulace, skladba, která právě teď dozněla, další propad. To už je dneska asi čtvrtý nebo pátý propad, protože Rehab Ghost Town, minulé kolo 14. místo, tento týden je to 31. pozice. Kdo bude nahoře dneska v té hitparádě, tak to je velká záhada. Před námi další rekapitulace, během které si jen tak oskočíme mezi skokana a propadák týdne, tak poslouchejte pozorně, ať vám něco neuteče. 40. místo tento týden, Pnau, The Warning a skladba Tu Corazón. Rekapitulace pokračuje. 39. místo pro tento týden, Armin van Buuren a Sasha, Set Me Free. 38. Becky Hill, Hands On Me. 37. místo, minulé kolo, 104. Sigma, Need You Now. 36. místo v tomto kole, Rain, Fisher. 35. pozice, Swedish House Mafia, Wait So Long.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, dámy a pánové, minulé kolo 106. místo, tento týden nádhera 34. Tím pádem si pánové odnáší titul Skokan týdne, nejúspěšnější skladba v tomto kole tedy, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran. Ke skokanu logicky patří i propadák týdne a ten není moc hluboko, dneska je to na 58. pozici, ale je to propad z 15. Minulé kolo Timmy Trumpet, WNW a Dahul, místo 15. Tento týden se skladba Madhouse propadla až na 58. příčku, tím pádem je to propadák. Madhouse propadák týdne, Repeat It, skokan týdne. A teď pokračování rekapitulace. Před námi 33. místo a to je Ava Max. Další záhada tohoto kola, Don't Click Play, minulé kolo 59. místo, to znamená, ta skladba vůbec v hitparádě nebyla, nebo chyba, v hitparádě logicky byla, ale nebyla slyšet v éteru, ale fríčkaři řekli, my tu písničku v éteru chceme. Takže Ava Max, tento týden super hlasování, Don't Click Play, návrat z 59. místa na 33. 32. potom Lunax a Italo Brothers. Tohle je postup skladby Rave Eternally. Minulé kolo 40. místo, tento týden 32.

0: příjemný poslech všem na 107, taky všem na internet a všem do naší aplikace. Lukin u mikrofonu, no a teď už si zasloužíte další místo. Je to 30. místo. Na 30. pozici tento týden Fry Schwimmer a taky René. Je to pecka Sky Falling Down.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano! Ano! Ano!

0: Z. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Free Radio. Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Odpichová 28.

0: 107. Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Střehující 27.

0: Chválím hlasující posluchače Freerády a tento týden se povedlo do 1005. kola odeslat celkem 2919 hlasů a to je opravdu číslo, které zaslouží ještě pochvalu. Děkuji, děkuji a děkuji všem, co jste spolupracovali na sestavení aktuálního kola hitparády. No a teď se pojďme podívat, jak jste to poskládali. 29. místo Taylor Swift, Fate of Ophelia, minule 35. Takže Taylorka v úzovkách, je to přezdívka, Taylorka stoupá. Podobně taky Mark Korn a Semitu. Skladba A Surrender, minulé kolo 37. Tento týden je to pozice 28. Empress Jolene, přesun o 5 pozic nahoru. Tento týden Jolene na 27. pozici. A 26. místo, tam startovali společně Alan Walker a taky Steve Aoki. Jejich spolupráce Broken Angel si polepšila dokonce o 2 pozice. Minulé kolo 28. místo, tento týden Broken Angel 26. Hned další pecka poletí do éteru, není čas ztrácet čas, před námi další německá vlajka, pod kterou se skrývá Klaas. Klaas tento týden místo 25. Jdeme na to, 25. pozice, Klaas Sadness.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 frýčka. 107 frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Vysmátá 25.

Dobrý rádio 107 FM a milovaná 107 Frýčka, tento týden už 21. místo za námi. Je to teda propad směrem dolů pro Aben a Hertz, minulé kolo to bylo na 16. místě, ale takhle už to vypadáně chodí. Tak, jedeme dál. V rychlosti připomenu novým posluchačům, kde hlasovat. Kdykoliv, ráno, v poledne, večer, v noci, klidně ve 3 ráno si kliknete na freeradio.cz/top107. Otevře se vám sestava všech 107 hitů a vy můžete pro kohokoliv hlasovat. Komu pošlete hlas je na vás, každý den můžete rozdat až 10 hlasů, takže za ten hlasovací týden toho můžete naklikat docela dost. Pro koho budete hlasovat, je to na vás, kdy budete hlasovat, je to na vás, kolik hlasů rozdáte z těch 10, je to na vás. Takže vybírejte jenom opravdu ty bomby, které stojí za to. A my si dáme teď krátký přehled, aby jsme se mrkli na to, jak to vlastně v tomhle kole dopadlo a jak jste odhlasovali pozice 30 až 21. Rovnou k věci, 30. místo tento týden, Fry Schwimmer a taky Remy, Sky Falling Down. Místo 29. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

pozice Empress Jolene. Broken Angel, Alan Walker a Steve Aoki, tento týden místo 26.

pozice Giorgio Prezioso, Ela Christmas Danza. Danza. 23. místo tento týden Blanka, Memories.

21 na 107 FM. Finská vlajka, teďka hodně v oblibě. Finská. Eben Hurts, pardon. Takhle tady dopadla další rekapitulace, takhle bylo odhlasováno v aktuálním 1005. kole naší hitparády 107 Fríčka.

0: ste, Jack Style a John. Čo ste, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená dvacítka.
2: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Hej. 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Frýádio, 107 frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: 1005 pokračuje. Přátelé, tento pořad vysíláme po 1005. To je číslo, to je numero, co? A právě taky díky vám můžeme pokračovat, protože pořád ještě podporujete hitparádu a pořád je cítit z toho hlasování, že máte zájem o to, jaká muzika se vám nabízí a že máte zájem o to, jaká muzika v hitparádě bude královat. 20 dneska prudký propad pro Rave from Outer Space, W&W a Scooter minulé kolo čtvrka, tento týden místo 20. Opačným směrem to měla Dua Lipa a její skladba I Lose Control, minulé 31, tento týden nádherné 19. místo. Směrem z vrchu dolů tady máme další jakoby propadáček, Offenbach a Miles Away. Já prosím vás, s vykřičníkem podotýkám, že to byla stříbrná medaile minulé kolo. Miles Away, Offenbach, druhé místo. Tento týden bohužel 18. pozice. Jsou tady velké změny v tomto kole. Z 19. na 17. poskočili Italo Brothers a Aaron Chupa, Galliano. Z 18. pozice na 16. místo se přesouvá skladba Paper Kingdom, Sia a Lil Wayne. No a nás už teďka po krátkých informacích čeká místo 15. 15. pozice pro tento týden. Don Diablo, Monochrome, Enjoy the Silence.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
7: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
8: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
9: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
10: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
11: Žádný pozlátko, prostě gym.
6: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
12: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
13: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
18: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

Galaxy. Ano, skladba Galaxy, tento týden spolupráce Kungs a Theophilus London místo 11. Což je teda z 22. pozice oproti minulému týdnu krásný postup. Takže Galaxy má dobrý týden, to znamená, že i Kungs má dobrý týden, protože jste pro tohoto francouzského producenta a DJ zahlasovali. Ať se nám to nemíchá, ať se nám to neplete, je připravená další krátká rekapitulace pro váš přehled v hitparádě. Takže 20. místo, malinko smutná situace dneska, je to propad ze 4. pozice pro Rave from Outer Space. WNW a taky Scooter. From Outer Space, yeah. Tak hezky k věci. 20. Scooter a WNW. 19. pozice Dua Lipa I Lose Control. Místo 18. Offenbach Miles Away. 17. pozice Italo Brothers a Aaron Chupa Galliano. 16. v tomto kole Sia a Lil Wayne Paper Kingdom. Na 15. pozici Don Diablo a Monochrome Enjoy the Silence. 14. v tomto kole BB Rexa a Faithless. New

0: Galaxy, tedy místo 11. a zároveň taky konec rekapitulace. A po informacích další místo. Teď už pozor, otevíráme brány top 10 a máme před sebou desatero. Desatero nejlepších, tak pojďme na to, ať se nezdržíme. Desítka pro tento týden je 21. pozice z minulého týdne. Přichází Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Desáté místo pro tento týden, Pretty Woman.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano! Ano!

0: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: všem posluchačům Free Rádia a taky všem fanouškům Hitparády. Tento týden Hitparáda 1005 neboli 1005. kolo tohoto nádherného hudebního žebříčku. Od mikrofonu zdraví Lukin a máme před sebou top 5. Klasicky se podíváme takzvaně do budoucnosti na ty skladby, které byly nejlépe hodnocené pro tento týden. A jsou to skladby, ze kterých se vlastně skládá celá ta top 5. Ukázky budou pouze 4, místo 5. máme přímo před sebou a to v ukázkách nebude. Takže v rychlosti proletíme, kdo by mohl být tento týden vítězem. Velká šance pro 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89 mají velké úspěchy už několikátý týden. Další, kdo má šanci na zlatou medaili, je James Hype a Bobby Harvey. Skladba Waterfalls tento týden opět mezi top 5. Nesmí chybět vítěz z minulého týdne. Oliver Tree a Joyride stále ve hře. Ale je tam velká konkurence z Itálie. Gabri Ponte, Maurizio Bucalo. Ukázky máme za sebou. Jeden z těchto hitů se stane vítězem Hitparády 107 Fríčka s číslem 1005. Kdo to bude, to ví jenom ti, co hlasovali na freeradio.cz/top107. Zpátky do současnosti, nacházíme se v Hitparádě mezi 6. a 5. místem. 6. pozice DJ Antoine Medmark Love Speak a zázrakem stoupající Copacabana. A na 5. pozici právě teď Milk Inc. a bomba Unstoppable.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bob.

0: 15 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Prý rádio. Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 frýčka. 107 frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Skvělá pětka.

0: Tady není čas ztrácet čas, dáme poslední rekapitulaci, potom fanfára, vyhlášení prvního místa, udělení zlaté medaile a na závěr celé hitparády ještě znovu skok a šipka jak do bazénu. Skok mezi horké novinky, které si dáme ještě jednou, ať si rozhodnete správně vaše hlasy a ať si rozhodnete, kdo si vaše hlasy zaslouží a kdo naopak ne. Teď ale poslední opáčko. 10. místo Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Desítka v tomto kole, tedy Pretty Woman, 9. pozice Zoo, Shakira. Osmička tento týden Klas, Analog Heart. Armin van Buuren a taky Glockenbach. 7. pozice Sun Shines On Me. Místo 6. DJ Antoine, Medmark a Love Speak, Copacabana. Tady už byla top 5, 5. místo Unstoppable a Milk Inc. Čtvrté místo Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, Komu si gira, komu si balla. Teď už medailové pozice. Třetí místo 89ers a Rimini Rockers. Bronzová medaile tedy pro skladbu Back to 89. A druhé místo hitparády Waterfalls. Stříbrná medaile minulé kolo, přitom 11. místo pro Jamesa Hypa. Tento týden nádherný jump a skok. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey. Místo druhé. Dvojka za námi a teď, dámy a pánové, pozor, jdeme na první místo hitparády. Na závěr hitparády poděkování za vaše krásné hlasování. No a teď, jako vždycky, pro vítěze logicky nesmí chybět fanfára. Dáme si fanfáru, vyhlášení prvního místa a potom už, jak jsem jednou slíbil, zpátky mezi horké novinky. Ale teď pozor na věc, dámy a pánové. Ladies and gentlemen, tam tadadam, tam tam tadadam, tam ta. První místo hit parády 107. Fríčka, opět Oliver Tree a jeho skladba Joyride. 99 hlasů náskok. Skoro stovka, zkrátka. Bývalo to 140, 150, teď už je to 100 hlasů, ale jenom tak mezi náma, 100 hlasů náskok, to vám pořád stačí na to, abyste vyhráli v hitparádě 107. Fríčka, kolikrát chcete. Takže zlatá medaile, opět Spojené státy americké, vítěz zůstává stejný jako minule i předminule. Podle vašeho hlasování je skladba Joyride nejlepší skladbou z aktuálního kola hitparády 107. Fríčka. 1005. kolo je u konce a tohle je vítěz a první místo hitparády Oliver Tree a první místo Joyride.
1: Nejžhavější jednička.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Miluji.

0: Je to samotný závěr hitparády, před sebou máme poslední dva kousky. Strašně rychle to utíká v té hitparádě a doufám, že jste si užili každou skladbu. No a teď pro ty z vás, co jste neslyšeli začátek hitparády a utekli vám horké novinky, tak na závěr, jako vždy a jako v každém kole, opakování novinek. Jednička, dvojka za námi a teď už třetí novinka hitparády pro tento týden. Je to krásná spolupráce. Musím říct, že mě to tak jako docela začalo bavit, že mi to chytlo. Třetí novinka se jmenuje Move into the Sun. A s touto skladbou přichází francouzský Ižel, psáno Hugel, a Francouzi to bohužel čtou jako Ižel. Takže Ižel, k tomu americká zpěvačka Altra Nate a ještě producentka a DJka Imael Angel. Třetí novinka hitparády, 105. místo a skladba s názvem Move into the Sun.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Je tu konec, je tu závěr. Nechce se mi končit, ale musíme. Hitparáda je bohužel u konce a čas nás tlačí. Na závěr 1005. kola, stejně jako v každé hitparádě, čtvrtá novinka. Čtvrtá novinka, geniální produkce. Je to dánský Hedegaard a s ním taky Arash. Pánové dneska se svojí novinkou Say My Name startovali na 104. pozici. Zatím je to pro ně startovací pozice, kam se novinka Say My Name přesune. Je to na vás a na tom, jak budete do dalšího kola hlasovat. Klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107. Hlasujte pro ty pecky, co vás baví. Hlasujte pro ty novinky, které se vám líbily. Já se budu těšit opět za týden. 1006. kolo hitparády 107. Frička pro vás bude připraveno a taky doufám, že budete pilně hlasovat jako do toho aktuálního kola. Mějte se krásně, mějte se úžasně, žijte naplno, laďte Free Radio, dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na svoje zdraví a za týden zase tady spolu s dalším kolem hitparády. Dneska parádní jízda, díky za vaše hlasy a taky díky za to, že jste poslouchali. Tak za týden, čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frička. 107. Frička.

tvojí rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popukate peto.
2: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
2: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
4: Nastraž uši, tahle.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Free Radio. Free Radio. 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: redakce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Zpátečka Fríčka. 1990.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
1: Freebox Free Radio. Nastraž uši.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. Scatman's World.